do not see. See, you do not see. See, you do not see. Devět, devět, nul, tři, dva. Devět, devět, nul, tři, dva. Devět, devět, nul, tři, dva. Konec, konec. Tři, jedna, tři. Tři, jedna, tři. Devět, devět, nul, tři, dva. Devět, devět, nul, tři, dva. Devět, devět, nul, tři, dva.